0: vás a dis prve vidím ti ja smotí.
1: Fabrika dobre zábave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!